0: Nightly Twofer. That was an original. And now, for something completely different.
1: Queen Radio Net.
2: Ticho, ticho, ticho. Ticho, pozor, odpočítám to, jo?
3: Já počítám.
2: Tak počítej.
3: Raz, dva, tři, chill.
2: Ne, to je pomalu.
3: Chill.
2: Ne, je. Raz, dva, tři, čtyři.
3: Chill.